tak už to chodí. Hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

ale iskry to v pesničke od Adama Ďuricu. Toto je jeho nový song, videoklip už nájdete aj u nás na www.express.sk a ja vám celú tú pesničku zahrám aj sa o nej o chvíľočku s Adamom Ďuricom trošku porozprávame.

0: hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše, my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

oči cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy, vôňa nádejí.

0: Práve hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.